0: Pohodové ráno prejeme z Rádia Slovensko. O 10 minút bude pol 8. No záľudná otázka dnes bola v bleskovom kvíze. Koľko rokov mal Peter Hapka, keď zložil svoju prvú skladbu? Na prvé počutie taká jednoduchá otázka. 16 alebo 7? No odpoveď má pre nás verný parťák Petra Hapku, jeho tak povediac dvorný textár Michal Horáček.
1: Petr Hapka začal skládat už jako teenager, když mu bylo třeba 16-17 let, tak jeho první písnička, myslím, že natočil Karel Gott někde v roce 63 nebo tak. Vnímal jsem i písně, který psal zejména pro Hanu Hegerovou a vždycky jsem to obdivoval, líbilo se mi to. Říkal jsem si, jo, to je ono, něco takového bych jednou chtěl dělat.
2: Takže 16 rokov mal Petr Hapka, stále mladý a nádejný, keď zložil prvú skladbu a Antonia Karabová správně věděla. Posíláme fanušikovský šál, v ktorom bude určitě fandit v sobotu o 12:20 našim chlapcom aj naživo v Rádiu Slovensko.

0: okrem názvu tohto hitu nám povedzte aj to, prečo práve vy by ste mali ísť na ten koncert. Všetko nám to nahrajete do hlasovky na WhatsApp, číslo je 0919 24 23 24.
1: Jedného z vás určite po 9. odmeníme.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Dobré ráno, Slovensko.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Popoludnie s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Otajovičovou.
1: Nemyslím na finančnú situáciu Ameriky, keď vyjednávam s Iránom, povedal americký prezident Donald Trump pred návštevou Číny, kde sa má stretnúť s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Vojna v Iráne trvá už tretí mesiac. Krehké prímerie, ktoré Irán a USA uzavreli v apríli, prežíva podľa amerického prezidenta na prístrojoch. Do oblasti mieria francúzska aj britská vojenská loď. Londýn sľubuje stíhačky, drony aj odmiňovacie zariadenia. V útorok hostili obe krajiny mimoriadny summit ministrov obrany viac ako 40 krajín. Dohodnúť sa chceli na riešení situácie v Hormunskom prílive. Začína sa relácia z prvej ruky. Telefonicky sa spájame s analytikom a riaditeľom organizácie Geopolitics Jozefom Hrabinom. Dobrý deň, počujeme sa?
2: Dobrý deň, prajem.
1: A telefonicky sa spájame aj s bezpečnostným analytikom Milanom Mikuleckým. Aj vám dobrý deň.
3: Dobrý deň, díky za pozvanie.
1: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. Začníme teda tým, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko včera hostili mnohonárodné rokovanie, ktoré sa zaoberalo situáciou v Hormunskom prielive. Londýn oznámil, že okrem vojenskej lode do oblasti pošle aj stíhačky a drony. Pán Hrabina, vieme už teraz povedať, aký význam vlastne toto stretnutie mal?
2: Tak v zásade išlo o kolektívnu akciu európskeho alebo západného spoločenstva, ktorá má viesť možno k nejakému uregulovaniu súčasnej situácie v Hormuzskom prielive. Samozrejme, tá výsledná podoba tej dohody je skôr pripomína ten návrh alebo ten nátlak Donalda Trumpa, ktorý ešte na začiatku vojny najprv odmietal pomoc svojich spojencov na to a potom ich vlastne ako keby sa im vyhrážal, že keď neprídu na pomoc, ak neprídu riešiť situáciu v Hormuzskom prielive, tak jednoducho na to má veľký problém s ním. Čiže ten výsledok je v podstate taký, že Francúzsko a Veľká Británia budú v podstate nejakým spôsobom a sa budú snažiť garantovať bezpečnosť v Hormuzskom prieplave.
1: Iránsky štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí v nedeľu povedal, že bezpečnosť v tomto prielive môže zabezpečiť iba Iránska republika. Pán Mikulecký, do akej miery môžu teda tú situáciu reálne ovplyvniť aj iné štáty?
3: Tak já bych nesouhlasil s tím, že Iránská republika, Islámská republika v tuhle chvíli může zabezpečit bezpečnost. Ona spíš zabezpečuje nebezpečnost plavby Hormuzským průlivem. To si myslím, že je správný výraz. Reálná šance evropských zemí je velice nízká. Já jsem i trošku skeptický ke schůzce té nové koalice ochotných, protože si stačí vzpomenout na to, jak dopadla koalice ochotných, která vznikala pod vedením opět Velké Británie a Francie na podporu míru na Ukrajině. Skončilo to tím, že víc než rok o té koalici ochotných slyšíme, proběhla celá řada summitů, vznikla celá řada fotografií z těchto summitů, ale praktický výsledek je nulový. A já se obávám, že úplně stejné to bude i v případě Hormuzského průlivu, protože přestože jak Francie, tak Velká Británie mají svoje základny přímo v regionu, mají svoje základny například na území Kataru, na území Spojených arabských emirátů, tak jejich vojenské kapacity rozhodně nedostačují k tomu, aby tyto dvě země sami o sobě, a neumím si představit, jaké další země z Evropy by byly ochotné se zapojit, dokázaly vymoct právo svobodné plavby Hormuzským průlivem. A navíc, tady ještě je nutné připomenout, že jak francouzský prezident, a byl to zejména on, kdo se k tomuto tématu vyjadřoval, Emmanuel Macron, zdůrazňoval, že evropské státy se zapojí až poté, co ten konflikt skončí. Takže neumím si představit, že by teď změnili rétoriku a nevidím ani vojenské kapacity, které by mohly nasadit k tomu, aby tú svobodnú plavbu dokázali prosadiť.
1: Predsa len Francúzsko aj Spojené kráľovstvo vyslali do oblasti vojenské lode. Ide o jadrovú lietadlovú loď Charles de Gaulle a torpedoborca HMS Dragon. Pán Mikulecký, vieme teda posluchačom lepšie vysvetliť, o aké lode vlastne ide, ako sú vybavené?
3: Tak francúzska letadlová loď Charles de Gaulle je vlastně jediná jaderná letadlová loď, to znamená s jaderným pohonem, kterou nějaká země mimo Spojených států vůbec provozuje. V tom je Francie poměrně unikátní. Nicméně je třeba dodat, že Francie má k dispozici pouze jednu letadlovou loď. A letadlová loď sama o sobě není schopná nasazení, vždy tvoří nějakou údernou skupinu, kolem které té letadlové lodě je samozřejmě celá řada podpůrných lodí, včetně například ponorek, doprovodných torpédoborců, logistických plavidel a tak dále. V tuhle chvíli v celosvětovém měřítku takovou námořní kapacitou, které by mohly vytvořit kompetentní úderné skupiny, disponují de facto jenom Spojené státy, teoreticky možná Čína. A vlastně my vidíme ten ohromný úpadek nám, úpadek té námořní moci evropských velmocí. Ještě před 100 lety Velká Británie byla královnou moří, která vládla vlastně oceánům za prostřednictvím svého námořnictva. A Velká Británie byla v tuhle chvíli schopná vyslat pouze jednu jedinou loď. Velká Británie není schopná nasadit ani jednu ze svých dvou letadlových lodí, které má. A znovu, pokud by
1: se... A je to schopností, alebo skôr ochotou?
3: Je to stavem britského námořnictva. Je to kombinace faktorů. Samozřejmě musí tam být i ta politická ochota. Ale například Velká Británie má k dispozici dvě letadlové lodě. Jsou to letadlové lodě, které jsou, mají konvenční pohon, jsou výrazně menší než běžné americké nebo nejnovější čínská letadlová loď. Jsou menší i než ta francouzská Charles de Gaulle. Nicméně i tak Velká Británie je schopná na moře vypravit pouze jednu z nich, protože nemá dostatek personálu pro obě dvě lodě, aby obě dvě mohly působit ve stejnou dobu na moři. Nemá dostatek letounů, včetně započítání letounů britského královského letectva, na to, aby mohla obsadit kapacitu obou dvou těch letadlových lodí. Takže já jsem rád, pokud Evropa se chce nějakým způsobem prosadit, protože je to i v našem zájmu, zájmu České, Slovenské republiky, aby ta situace, která v Hormuzu panuje, co nejdříve skončila a vrátili jsme se k nějakému mírovému uspořádání. Nicméně Evropa není tím hráčem, který by měl sílu a asi ani politickou vůli tu dnešní situaci nějak změnit.
1: Pán Hrabina, Francúzi by podle vyjadrení Emmanuela Macrona chceli v prílive zabezpečit teda ide im o hlavne bezpečnostnú misiu, ktorá by koordinovala, ktorú teda chcú koordinovať aj s Iránom. Je toto niečo, na čo podľa vás môže Teherán pristúpiť?
2: Nemyslím si. Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom sa vedú dneska tie rokovania cez požiadavky Iránu. Irán jednoznačne stanovuje nárok na suverénne a nezávislé prevádzkovanie Hormuzského prielivu alebo respektíve na reguláciu námornej dopravy. Čiže ja si nemyslím, že nejaká tretia mocnosť alebo nejaký mediátor v danom bode, ktorý bude aj zároveň spojencom Spojených štátov a Izraela, by mal ako keby takú možnosť, že by naklonil Irán na svoju stranu diplomaticky a prinútil Irán súhlasiť s niečím takýmto. Myslím si, že to je veľmi ako keby vzdialená predstava od toho, čo si Irán, ktorý dnes drží všetky karty, čo sa týka bezpečnosti v regióne vo svojich rukách, že by na niečo takéto pristúpil.
1: Zatiaľ teda ide o dve krajiny, ktoré do oblasti vyslali svoje lode, hovoria teda, že ide najmä o bezpečnostnú misiu, o ochranu lodnej prepravy, ale môže sa teda stať, že po tomto vzore sa do konfliktu zapoja aj viaceré krajiny, napríklad NATO, pán Mikulecký?
3: Já bych zdůraznil, že je vyslali do oblasti, nikoliv je nevyslali je do přímo na místo, to znamená do Arabského zálivu, někdo říká Perského zálivu, neposlali je ani do oblasti toho Hormuzského průlivu, jsou velice daleko a znovu ani Francie, ani Velká Británie nejsou připraveni jít do nějakého konfliktu. A kolega to popsal už přede mnou naprosto přesně. Oni nemají ani možnost v tom místě nějak působit a pro Irán oni nejsou partnerem. Jednak budou vnímáni jako spojenci Spojených států, ale hlavně Evropa v regionu strašlivým způsobem ztratila jméno, které tam v minulosti měla. Většina těch zemí, které v zálivu jsou, počínaje Saudskou Arábií a konče Ománem, po konci a rozpadu vlastně turecké nadvlády na Blízkém východě po skončení první světové války patřila do sféry vlivu Velké Británie. Velká Británie tam vždy měla velké slovo. Většina důstojníků těchto arabských armád prošla výcvikem ve Velké Británii. Ty armády jsou budované podle britského vzoru. Nicméně po tom dosavadním průběhu bojů, kdy Evropa se nedokázala ani jasně postavit, ani jasně odsoudit ty útoky na ty země na tom jižním břehu Arabského zálivu, to znamená ty bohaté ropné monarchie, které vnímaly Evropu jako svého spojence, tak síla a váha Evropy brutálně oslabila. A oslabila i v očích toho oponenta, to znamená Iránu. Irán bude respektovat někoho, koho může brát jako relevantního protivníka, to je Izrael, to jsou Spojené státy. Někoho, koho může vnímat jako relevantního partnera, to je Čína. Ale nicméně naše role, jako role Evropy na Blízkém východě, silně oslabila a obávám se, že se bude oslabovat i nadále.
1: Presuňme sa do Číny. Toto všetko sa deje vlastne na pozadí návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Čína je teda dlhoročným spojencom Iránu a jedným z hlavných importérov iránskej ropy. Pán Hrabina, môže aj toto stretnutie nejako prispieť k deeskalácii napätia?
2: Je to možné. Samozrejme, my sme sa to snažili u nás v Geopolitics analyzovať nejakým spôsobom v predstihu aj v kontexte toho, že Irán a Čína sú relatívne dosť blízkymi spojencami a ďalší dosť blízky spojenec Číny je aj Pakistan na Blízkom východe, ktorý sa snaží o mediáciu konfliktu medzi USA a Iránom. Takže je tam určite veľká šanca, že sa táto situácia bude riešiť. Avšak aj z našich analýz vyplýva, že naozaj na daný moment je veľmi predčasné na to, aby sme mohli tomu dať nejaké hodnotenie, že či bude táto diskusia nejakým spôsobom úspešná. Na konci dňa najviac touto situáciou práve trpí Západ, čo Číne až tak úplne, môžeme povedať, že Číne to vyhovuje táto situácia a takisto sa ukazuje, že takisto z tej hľadiska čínskej propagandy súčasná situácia naozaj nahráva tomu obrazu Západu v úpadku.
1: Ale vlastne od vzniku tohto konfliktu klesol aj dovoz práve iránskej ropy do Číny, tak do nejakej miery teda aj Čína je predsa len ovplyvnená týmto konfliktom?
2: Jednoznačne, ale Čína má samozrejme svoje zásoby ropy diverzifikované a môže ich nakupovať po mori od Ruska, môže ich nakupovať od Indie, môže ich nakupovať samozrejme už spracované ropné produkty ruské z indickej strany, čiže tam si treba uvedomať hlavne tento nuans. Samozrejme, každý trpí týmto sporom, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že Čína zvýši náklady na dopravu svojich produktov do Európy, ktoré Európa musí kupovať. Čiže na konci dňa sa tá cenovka prenáša na spotrebiteľa a ten spotrebný trh je viac závislý na importe čínskych trebárs elektroniky alebo akékoľvek produkcie práve napríklad u nás v Európe. Čiže toto si treba tiež dať do rovnice. Ja teraz akože nechcem hovoriť, že Čína tým nemôže nejako utrpieť. To by bolo veľmi krátkozraké, ale na druhú stranu, ako keby Čína momentálne zo všetkých týchto konfliktov, ktoré sa dejú po celom svete, benefituje najviac zo všetkých zúčastnených aktérov.
1: Krátko pred odletom Donalda Trumpa do Číny americký prezident povedal, že pri vyjednávaní s Iránom nemyslí na finančnú situáciu Ameriky. Experti medzičasom vypočítali, že vojna s Iránom už USA stála 29 miliard dolárov. Pán Mikulecký, aký veľký je ten ekonomický tlak na ukončenie vojny?
3: Teďka jste zmínila tu částku, to jsou přímé náklady vlastně Spojených států vynaložené na ten konflikt a v rámci amerického rozpočtu to nejsou nějak zásadní čísla. Horší je ta politická situace, to znamená, jak Američané ten konflikt vnímají a jak vnímají jeho dopady na svoje vlastní životy. A ty tak příjemné nejsou, protože přestože Spojené státy na ten konflikt po této stránce byly připravené dobře, Spojené státy nemají potřebu dovážet ropu, Spojené státy dokázali odblokovat venezuelskou ropu ještě předtím, než vypukl tento konflikt na Blízkém východě, ale žijeme v tržním hospodářství globálním, to znamená jakýkoliv pohyb ropy a dalších produktů zemního plynu směrem vzhůru se propisuje i do cen ve Spojených státech a to, co Američané platí nyní na benzínových stanicích, je něco, co je otáčí ještě víc proti vládě Donalda Trumpa než některé jiné věci, které mu mohou vyčítat. A přece jenom midterms, to znamená volby do sněmovny reprezentantů, volí se tam i nějakých 35 nových senátorů, budou se volit guvernéři, čekají Spojené státy už v listopadu letošního roku. A pokud Donald Trump chce dovládnout v nějakém komfortu, to znamená, že nebude mít proti sobě nepřátelskou sněmovnu, nepřátelský senát, tak bude muset ten konflikt nějakým rychlým způsobem vyřešit tak, aby ty ekonomické dopady do toho listopadu už nebyly tak zřetelné nebo ideálně se překlopili v nějaký úspěch, což všechno může nastat, ale chtělo by to nějakou rozhodnou akci a pověsti Donalda Trumpa jako někoho, kdo dokáže prosadit americkou vůli, rozhodně neprospívá jeho neustále ohlašování nových a nových příměří a pokroku v jednání, které následně Irán zpochybní a doslova se jim vysměje.
1: Dočasný mier medzi Iránom a USA trvá už mesiac. Začiatkom týždňa americký prezident Donald Trump priznal, že obrazne povedané prežíva na prístrojoch. Pán Hrabina, dá sa aspoň v časti predpovedať, ako dlho ešte vydrží?
2: To je veľmi ťažké momentálne predikovať, čo vzhľadom na fakt, že obidve strany sú veľmi ďaleko od akéhokoľvek kompromisného riešenia. A hlavne koniec tejto vojny v podaní Iránu je porážka Spojených štátov a Izraela. A netreba na to zabúdať. Čiže akékoľvek mierová dohoda, ktorá bude vo výsledku podpísaná, bude musieť jasne hovoriť o tom, kto je víťaz tejto vojny. A ja netvrdím teraz, že to bude napísané všade na titulkoch, ale že to bude odzrkadlené v podmienkach alebo teda požiadavkách a už teda podmienkach mierovej dohody. A to zase pre Spojené štáty nie je úplne ideálne a potom tu máme tretiu premenu, ktorú je Izrael, ktorý tlačí ďalej Spojené štáty do vojny s Iránom. A pre Izrael je to otázka, dokonca by som povedal, že prežitia a nejakým spôsobom eliminovať svojho posledného jedného z posledného najväčšieho protivníka v regióne a tým je Irán. Čiže to je dlhodobá politika Izraela a tá izraelská lobby je mimoriadne silná v Spojených štátoch. APEC má veľký vplyv aj na administráciu Donalda Trumpa. Netreba zabúdať, že počas jeho prvého prezidentského mandátu Donald Trump presunul veľvyslanectvo USA z Tel Avivu do Jeruzalema, čo bolo dosť pobúrujúce pre arabských spojencov Spojených štátov amerických. Takže je to ako keby taká dosť viacúhlá hra. Je veľmi ťažké v danom momente predpovedať, či budú tieto mierové snahy úspešné. To, čo vieme povedať, je, že v prípade, že sa konflikt znovu rozhorí, bude to najmä devastujúce pre Európu a pre krajiny Perského zálivu.
1: USA predstavilo Iránu svoj 14-bodový plán prímeria. Irán reagoval svojim vlastným plánom. Podľa medializovaných informácií sa teda odmieta úplne vzdať svojho jadrového materiálu. Iránci však ponúkli zriedenie obohateného uránu a jeho presun do tretej krajiny. Pán Mikulecký, sú to aspoň šťastie podmienky, s ktorými by Bielý dom mohol súhlasiť?
3: Bavíme se o Bílém domě za vlády Donalda Trumpa. Tam je opravdu skutečně těžké cokoliv predikovat, s čím Donald Trump nakonec bude souhlasit nebo co mu bude stačit. To opravdu se přesouváme do úrovně křišťálové koule oproti předchozím prezidentům, kde jsme mohli vycházet s nějakými zkušeností z minulosti. Nicméně ty podmínky, které si klade Irán, a zase kolega to tady zmínil, každá ta strana bude ten výsledek vykládat jako svoje vítězství. Pokud by nedošlo k pádu režimu v Iránu, tak Irán bude jakýkoliv výsledek prezentovat navenek jako svoje vítězství. K pádu režimu jsme v Iránu jsme velmi, velmi daleko, takže ho nepředpokládám v nějaké nejbližší době. A ty podmínky, které by Irán musel splnit, jsou v přímém rozporu s tím, co Irán říká. Irán říká, že chce v podstatě mít kontrolu nad Hormuzským průlivem. Vzhledem k tomu, že Hormuzský průliv je z poloviny ve výsostných vodách Ománu a teprve z poloviny ve výsostných vodách Iránu, tak by to znamenalo, že by Irán začal kontrolovat teritoriální vody cizího státu. To je něco, co by v tom sunnickém arabském světě, to je ten jižní břeh, prostě neprošlo a Spojené státy by to brutálně oslabilo. Navíc by to bylo porušení mezinárodního práva. Už jenom to, že Irán blokuje plavbu v Hormuzském průlivu, je jasným porušením mezinárodního práva. Irán mluví o kontrole Hormuzu jako o svojí atomové zbrani. A svým způsobem má i velkou pravdu, protože Irán tím způsobuje větší škody, než kdyby tu jadernou zbraň měl a nasadil jí. Nevidím v tuhle chvíli žádný průnik mezi požadavky Spojených států, Izraele na jejich bezpečnost. Nevidím ani průnik mezi požadavky těch sunnických arabských zemí a mezi požadavky Iránu.
1: Iránsky zástupca ministra zahraničia vyhlásil, že iránske podmienky nie sú maximalistické nároky, ale minimálne požiadavky. Pán Hrabina, ako vy toto čítate?
2: To je veľmi ťažko povedať, čo by mohlo byť pridané ešte z maximalistických požiadavok. Samozrejme, ten jadrový program, prípadne nejaké ešte nejaké benefity z medzinárodného obchodu v kontexte uvoľňovania sankcií, ale to je veľmi ťažké takto že zanalizovať, že či sú to maximalistické alebo sú to minimalistické požiadavky. Myslím si, že každá strana na konci, diplomácia funguje tak, že z nepriateľnej strany sa stretnú a predajú si svoje maximalistické požiadavky väčšinou a potom z nich hlavujú, čiže skôr by som sa pozeral na to z takéhoto pohľadu.
1: A ktoré vlastne z tých požiadaviek, ktoré sme zatiaľ spomenuli, sú podľa vás pre Irán také, z ktorých by teoreticky mohol neskôr ustúpiť? Pán Hrabina, počujem sa.
2: Opäť, myslím si, že teritoriálne požiadavky, ale myslím si, že neskôr by sa tam mohlo rozprávať ešte o tom jadrovom programe, ale či sa Irán úplne zdá aj svojho civilného jadrového programu, to je veľmi ťažké si predstaviť a predikovať.
1: Poďme sa teda pozrieť aj na to, ako by sa táto kríza mohla skončiť. Pán Mikulecký, skončí sa podľa vás teda táto hormonská kríza dohodou alebo eskaláciou?
3: Nevidím tam v tuhle chvíli žádné body, které by směřovaly k dohodě. Ty požadavky jsou natolik rozdílné a z pohledu Iránu jsou víc než maximalistické, takže tam prostor pro dohodu skutečně nevidím. Irán má ve svých požadavcích nejenom pokračování svého jaderného programu a tady je nutné vždycky připomenout, že jaderný program má dvě nohy. Jedna noha je ta samotná jaderná zbraň, to znamená to obohacování uranu, a druhý je vývoj a výroba nosičů takové zbraně. V případě Iránu je to ten balistický program a Irán v něm rozhodně chce pokračovat a pokračuje v něm. Další věc, iránský požadavek například na reparace, které by mu měly zaplatit Spojené státy nebo které by měly být uhrazené z poplatků za průjezd Hormuzem. To je něco, co je nepřijatelné nejenom pro Spojené státy, ale i pro zbytek světa. Takže tady prostor pro dohodu skutečně nevidím.
4: Ďakujem. Máme už iba poslednú minútku, tak poprosím veľmi stručne aj reakciu pána Hrabinu. Ako skončí táto kríza? Dohoda alebo eskalácia?
2: Vypadlo mi to na chvíľočku. Či skončíme dohodou alebo...
4: Dohodou alebo eskaláciou? Máme vlastne už iba poslednú pol minútku, tak vás poprosím tak jednou vetou ideálne.
2: Ja si myslím, že takto budeme pokračovať v tomto stalemate ešte niekoľko týždňov. Nemyslím si, že záujme všetkých zúčastnených eskalovať ten konflikt ďalej, ale zároveň táto dohoda zatiaľ nebude. Čiže uvidíme možno len maximálne nejakú obmedzenú eskaláciu.
4: Za rozhovor ďakujem bezpečnostnému analytikovi a riaditeľovi Inštitútu Geopolitics Jozefovi Hrabinovi.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
4: A analytikovi Milanovi Mikuleckému.
3: Díky, naschledanou.
4: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní v relácii Otvorene s Annou Vargovou. Bude diskutovať štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Reláciu z prvej ruky vysielali a pripravili od techniky Jana Mikovičová, dramaturg Vladimír Maťo a moderovala Soňa Mačor-Otejovičová.